0: v jeseni. Ray Dalton a Alvaro Soler, Manila vo Fan Rádiu po 16. po polhodinke slovenské cesty, tak ostaňte s nami.
1: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku a Málku alebo Káju a vyhraj iPhone